El bardy zahajot son zajgierki Granice do jetemer nemel Im bokin urach jev haver shkabri Ais polere tuk desu mekajer Jev ain poherek pahti bakutjan Lok sangalom harcer chemizum